Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, když matki nikde ne znala. Nikt ne kolebki, ne přibral